Mm-hmm.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s oby.
3: Reklama na Radio 1.

vyžíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce.

jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě.

Krásný ráno vám přeje od mikrofonu Rádia 1 Tadeáš Háger. Je 6 hodin a pár minut k tomu. Moc se omlouvám, že jsem to tady s váma nestihnul úplně od začátku, protože prostě nejeli tramvaje a taxikáři už se ukládají k zimnímu spánku a nechtěl mě žádný svést. Tady máte teďka Bar Italia a Rooster. Předtím vám hráli Čtvrt na smrt a taky třeba Night Tapes. A všechno nejlepší dneska k svátku všem Oliverům

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
9: Sportka od Olvinu.
11: Reklama na Radio 1.
12: Některé novinky si člověk tak nějak říká, že se těší, až je vám pustí a co vy na to schválně budete říkat. A na některé věci se člověk vysloveně tetelí, třeba na nový Mode Selector, nebo na nový M83, nebo nový Liars, tak si to všechno teďka naservírujeme, jo? Dobrou chuť k snídani.

0: Taková nakažlivá porce nenávisti od Lex Walton, jmenovalo se to Hipster Runoff a potom si, teda předtím jsme si hráli Blister Sunrise, jak už jsem vám jednou říkal, byly to M83, no a teďka jsem skočil do řeči kolegům, kteří vám chtějí říct něco o dni české scény na Rádiu 1, tak si pojďme říct, co vás vlastně čeká a pak si dáme ty slibovaný Liars a Mood Selector, jo? Co vy na to? Tak já tady teďka tak mávnu šavlí a mělo by to jít. Jo.
1: Dáte si.
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: A smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků CZ.

0: jedno.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Spolek Kašpar

0: provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
4: Reklama na Radio 1.
5: Pořád posloucháte Rádio 1, je 6 hodin a 39 minut a my si teďka hrajeme Interlay a jejich Silou. Ještě jedna světová věc, předtím než se vrhneme do českých a slovenských vod. Předtím vám hráli Jersey a Goodbye a Liam Moore a Brand Damage. Tak si pojďme navnadit hezky na ten dnešní závěrečný den pracovního týdne. Na co se můžete těšit dál v nějakým dlouhodobějším horizontu, třeba George Fitzgerald nebo Cloth the God.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Vím, že to zní ze začátku minimálně trochu jako moderát nebo aparát, ale je to Flowex. A ve spolupráci s Janem Šiklem dali dohromady tu krásnou věc, která se jmenuje Director Number 3. My si pouštíme její Producer's Cut a potom přečkáte pár reklam a pak vám bude hrát třeba Nový zrní, Love You, a nebo Berlin Manson, Radikalizace a mládeže. Takže tolik výběr z místních hroznů.

0: Rádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
3: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
4: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
3: Všechna auta na jednom místě.
4: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jdeme na to slibovaný zrní a jejich novinku Love You a potom Marilyn Manson ještě pořád mi píská v uších z jejich koncertu na Popmese. Bylo to skvělý.
10: Taky noc, ale tentokrát sedím na obrubáku.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Vsadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domu.

předtím zmiňovaný Close Guard vám dohráli teďka svůj Middleman, předtím to byla ještě Terra Walk a Queen, The Walk version, a teď hraje George Fitzgerald, The Leader. Tolik meny pro následující minuty ještě a zmínka o tom, co vám hrálo předtím, a těšit se můžete třeba ještě na Desire nebo Davuna.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Nastal tady nějaký technický průšvih s počítačem, přes který se vysílá.
0: Jedna reklama.
4: Zdá se, že se odestal, že se mi to podařilo rychle nějak zrichtovat, tak se omlouvám. Jo, tohle jste Helena Deland a How Do You Like Me Now. Tak teďka mě asi moc rádi nemáte za ten turbé své vysílání, ale technika je proti mně.

Láska je ve vzduchu, Love's a Congo od Dunavě vám dohrálo teď na Rádiu 1 ve 7:45 a kousek k tomu a dáváme si hned v zápětí Just Another Love Song od Desire, potom se můžete těšit na Ellie Escobar a její Coke, no tak tohle všechno vám servírujeme k snídani.

0: Jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
6: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
5: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
6: Ester Boll, Infračervené.
5: Divadlo Meat Factory.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Edův syn a je včeras a následovat teďka bude další jméno ze slovenské scény, který docela často i vystupují společně nebo dělají společně tracky Mňaulau a Spánok. Tak tady to máte. Krásný je to.

viróze podzemní už začínají řádit, mý děvče to skolilo taky. Nebudu vám tady pouštět nejkrásnější kašel na světě jako Rašilov v Samotářích, ale radši pošlu nějaký písničky, aby bylo líp. Takže pro Mirku Pavel Dougal a Floating Beams a pak třeba Extáze svatý Terezy a For That Moment nebo taky Fred Again, Adore You.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Mně se pořád nedaří vyslovit správně to jméno zpěváka, který hostoval v této věci u Frete Gaina. Bon Gaier, myslím. Na Popme se byl naprosto skvělý, strašně nabitej energií a užili jsme si to tam. Tak se ho pojďme, si to pojďme připomenout. Taky vám tady předhazuju potom ještě Mida a jeho So High, nebo taky Skinner Brothers a jejich Nothing on Me. Pro Mirku. Pro Mirku.

lepšího se momentálně neděje na labelu Edbanger než Mid. A my se dáváme ho na jeho poměry čerstvou věc So High. Posloucháte Rádio 1, je 7:45 právě teď.

Zrovna mi psal jeden kamarád, tady Tomas, že Samotáři to nejlepší z 90. rozhodně. A za mě Skinner Brothers právě kvůli tomu, že zní jako to nejlepší z nultých let, jako jak je třeba Mike Skinner nebo tehdejší Chemici ve vrcholné formě, nebo Audiobullis, tak jsou zase to nejlepší z 20. let 21. století. Teď už vám ale hrajou Bonofi a jejich Moth on my Mouth.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jakub Koenig a Hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Sampa the Great, úplně ve skvělý formě, Simon Says se jmenovala tato její novinka a teď už si dáváme The Avalanches, který už naštěstí nevydávají novou desku co 10 let, netrvá jim vyklírovat práva tak příšerně dlouho, a tak si dáváme jejich čerstvou věc Far Away, ve který hostuje ještě John Glazer, a potom to vedou One Pelt a Lions Should Be Freshly Pressed a taky Thum, I'm Going Back to Lebanon. Taky vás pozveme na Future Gate a vůbec během 8 hodiny se toho bude dít strašně moc na Rádiu 1. Posloucháte 919 FM a ještě jednou vám Brýtrok přeje Tadeáš.

0: pozvánka na festival science fiction filmu Future Gate.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia 1 a samozřejmě i všechny fanoušky žánru science fiction. Rád bych vás pozval na 13. ročník festivalu sci-fi filmu Future Gate, který již probíhá v pražském kině Lucerna. A právě tento víkend 3. a 4. října vás čekají dvě úžasné legendy. Tuto sobotu hlavní host festivalu, dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara, Joe Walker, převezme od festivalu cenu za přínos žánru a zároveň uvede legendu příchozí. Zatímco v neděli oslavíme výročí 60 let Star Treku, a to za přítomnosti režiséra Kánova hněvu Nicolase Meyera. Zároveň vás zveme na volné pokračování sci-fi hororu Freaks kapitola 2, dokumenty, tematické dekorace a výstavy. Sledujte stránky festivalu FutureGate.cz a jeho sociální sítě, ať vám nic neunikne. Přijď na sci-fi, přijď na FutureGate.
2: Kulturní servis.

po Soccer Mami se dáváme Tommy Heart, je 8 hodin a 12 minut, All I Do Is Sit Here se jmenuje ten nový single a potom se dáme čerstvý War on Drugs a jejich Who's That. Posloucháte Rádio 1.

Pomalu už dávám dohromady seznam toho, co se odehrálo tady na Rádiu 1 od 6 hodin až do teď, takže až do 8, pokud vám nějaká skladba se trefila do osrdí a chcete si ji dohledat a pak pouštět on repeat, tak můžete na webu Rádia 1 v rubrice tracklisty pod jménem Tadeáš Hager a za chvíli tam přibudou i právě třeba Anthony Simek a 1-800 Girls, který mají na svědomí tuhle věc, která se jmenuje Godzilla Hotel.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

skvělýho Bonoba střídají srovnatelně skvělý Baths a jejich The Phone a potom si budeme hrát Vanishing Twin. Já mám hrozně rád podzimní hudební sklizeň, se přiznám, protože to jdou ven takový jako melancholický molový věci a to se mnou jako hodně rezonuje. Tak doufám, že s váma nějakým způsobem taky, že se vám trefuju do vkusu. Je 8:30 za 2 minuty a posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
8: Reklama na Rádio 1.

zbývá čtvrt hodina, než mě tady vystřídá Bejpelen za mixákem a mikrofonem, tak to hodlám využít naplno. Teď vám hrál i Arlo Parks a Bashir Below With You. Co se na vás ještě chystá je Your Old Drug a taky Actress. A samý závěr bude patřit japonský divoký umělkyni UCE. Future bassový, takže se máte na co těšit.

Čau.

Escuta.

Thank you.

0: Kamarádia 1.
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Reklama na Radio 1.

0: Mami, nevazbí ti tam něco?
1: Rádio 1.
2: Přesně tak, posloucháte Rádio 1. Máme minutu po 9. hodině a po Tadeášovi už vás od mikrofonu velmi zdraví Jelen. Krásné páteční ráno a příjemnou plavbu vyplouváme právě teď.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Posloucháte Rádio 1. Dozněly nám HVOB, jejich třetí studiovka z roku 2022 s názvem Two. A trošku matoucí, ale a skladba The Lack of You. Předtím nám hrála novinka, a to od manchesterské dvojky Cortese. Kousek s názvem Shimmers z EP, se Space EP, které vyšlo teď na konci září, obsahuje tři tracky. My jsme si hráli ten třetí. No a na začátku to byl návrat v čase se Stereo MCs a skladbou Step It Up.
1: Reklama Rádia 1.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
9: Reklama na Radio 1.

0: Dozněla nám jedna z novinek, teď v září vyšlý single Johna Techády The Hidden Face. A tohle je The Hidden Face, nebo zněl nám The Hidden Face Part 1. Zatímco ten předcházející kousek byl návrat do roku 1992 s The Shaman, britskou, skotskou partou a skladbou Love, Sex, Intelligence.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: Smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

9 hodin 33 minut, posloucháte Rádio 1, tohle je Kieran Hebden, neboli Fortet, a v létě vyšlý kousek s názvem Human Voice a aktuální kousek je před námi Lost Astronaut a Summit. 17. září na labelu Somnia.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně

0: Dalším z novinek, ve které spojili síly producent, který pochází z Ruska, Dmitry Kuzmin, který si říká Bob, a Matt Gresham, neboli Logistics, Miles and Miles, jich teď na konci září vyšle společné Neurotic EP, respektive Bopovo Neurotic EP, a tahle společná skladba vyšlo na labelu Hospital. Tohle je naopak návrat do roku 2015 s LSB a skladbou Remedy.
1: Rádio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Dozněl nám kousek od společného projektu Toma Rowlandse s Chemical Brothers a zpěvačky a skladatelky Aurory z jejich společného projektu Tomora. Tohle je skladba Celebration, která vyšla na konci září na labelu Fontana. A za chviličku si taky dáme bratry a Rome in Reverse a skladbu Closer.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Skoupil nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
11: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
10: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
11: Esther Boll, Infračervené.
10: Divadlo Meat Factory.
12: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, dozněli nám slíbení bratři a je čas na kulturní servis na pátek 2. října. Svátek mají Olivie a Oliverové. Všechno nejlepší a my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě program Rádia 1. Festivaly. Film a architektura, filmový festival na téma bydlení v kině Světozor, Futuregate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti, který probíhá po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Feed Forward, taneční festival v kulturní stanici Galaxie. Fall, festival umění, literatury a vzdělávání, jehož stálým hlavním tématem je empatie v době digitální. Galerie Kaštán, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy. Hartoto, galerie v Uhelné mlýně, Marie Filipovová, Milada Otová, Dagmar Schubertová, jako kreslit do písku. Depo 2015 Plzni do těla. Pražský hrad, Rožimberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon. Ikonické kresby Egona Šílého ze sbírek Národní galerie Praha. Doxe Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, dům fotografie Terra Incognita. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Boris Král, Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Karpuchina Gallery, Bystrý Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Art, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Galerie Rudolfinum, Krestet, Mačistan, Tania Lukin, Linklater and Duan Linklater. Vila Pelé, Kamil Lhoták, Krajina snů. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes Slow Topic a About Everything Happened in the Meantime. Ve 20 hodin Shaker, 22 hodin Reggae Club.

Hrajeme si na konci září vyšlého Face EP na labelu All Day I Dream od Lee Burridge. To je člověk, který v 90. letech formoval undergroundovou klubovou scénu v Hongkongu. Člen britského Trans Sound systému. Taky s Craigem Richardsem a Sašou pravidelně vystupuje na festivalu Burning Man. My si hrajeme z tohodle jeho teď vyšlého Face EP, které obsahuje 4 tracky. Hrajeme si poslední 4. track Before I Lose Control. No a další novinka je před námi, je to Nick Warren a jeho single Only I Know What You Said, který vyšel na labelu The Soundgarden, a my si ho hrajeme v Emmy Galvan remixu. Posloucháte Rádio

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
9: Reklama na Radio 1.

0: 10 hodin 31 minut, hrajeme si další novinku, respektive nám zněly dvě novinky. Tohle je spolupráce Johna Digweeda, Marka Romboje a Nicka Muera, tří veteránů klubové scény, z nichž dva jsou Britové. Mark Romboy je Němec, Nick Muir a John Digweed taky společně tvořili projekt Bedrock a tak se jmenuje i jejich record label Bedrock Records, na kterém právě vyšla tahle věc Spacewalk. My si ji hrajeme v Pick and Done Peak remixu. Předtím to byli Bicep a jejich kousek s názvem Air, který vyšel teď 25. září na labelu Ninja Tune, Bicep a Sour. No a za chviličku nás taky čeká, co jsem vám neřekla na začátku svého vysílání, tak to říkám teď, čeká nás jedna soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.

Právě teď na Rádio 1 soutěžíme s King Woman. Americká zpěvačka Chris Estandiani přiváží do Prahy svůj projekt King Woman. 7. října v Sub-Zero prožijete hypnotickou fúzi doom metalu i shoegaze, která vás rozebere na prvočástice. Temnota, syrové emoce a zvukový monolit, který nedává prostor pro únik. O support se postará solo projekt francouzského hudebníka Leoxyho Dumera, Cockstar, The Sex Messiah. Telefonní číslo do studia je 210-323-919 a výhrou jsou dva vstupy na koncert King Woman 7. října v Sub-Zero. A já se vás ptám, v roce 2021 vydali King Woman své vysoce ceněné druhé album u prestižního vydavatelství Relapse Records. Jak se tato deska, jejíž název odkazuje k nebeské modři, jmenuje?

0: Haló, tady Alan, Rádio 1.
1: Ahoj, tady Filip.
0: Ahoj, Filipe.
1: Prosím tě, je to Celestial Blues?
0: Je to Celestial Blues, přesně tak. A tím pádem máš na koncert King Woman 2 vstupy už teď, na 7. října. Moc gratuluju, zůstaň ještě na telefonu.
1: Děkuji.
0: Mám taky radost a pojď se domluvit mimo éter.

0: 10 hodin 45 minut. Další novinka, která nám zní, to je Otík a jeho Truth Hurts EP. Právě tato skladba Truth Hurts vyšlo na labelu Solar Body. A omlouvám se, že nám ještě jednou kvůli mé chvilkové nepozornosti tam uniknul furtet, který už nám v té první hodině zněl.
1: CD Nonstop. Za elektronickým projektem Low Topic se skrývá italský producent Francesco Bacci. Své druhé album About Everything Happened in the Meantime si vydal na své značce Anthaus v roce 2024. A vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

10 hodin 53 minut posloucháte Rádio 1 Orbital a Medieval Babes a Ringa Ringa The Old Pandemic Folk Song. Předtím Underworld a King of Harlem. A před námi jsou Color Factory a It's Always You.

0: Reklama Rádia 1.
1: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, klubovna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz
4: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
10: Sportka od Olvinu.
11: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, dozněla nám další novinka, to byl Firetag a Something I Shouldn't Be, Firetag featuring Femi. A předtím naopak návrat v čase se skvělou společnou deskou Ronnieho Jordana a DJ Crashe, Bad Brothers a Love I Never Had It So Good. Další novinka před námi, DJ Boring a Teat a Illusion.

0: jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Vrátili jsme se do roku 2013 s Kalibrem a skladbou Running a před námi jsou zase novinky, teď aktuálně na konci září vyšlé Medlar featuring For Mankind, Destino, Nicki Elizabeth a Sparkle Star.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
7: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
8: Reklama na Radio 1.

skvělá záležitost s názvem Polymout. Další z dnešních novinek, a to je Mercurio, Esteban Batilana, hudební producent a taky performer, taky kytarista, jeden z pionýrů, zapojoval do elektroniky právě tohle skills, schopnost hrát na kytaru. Záležitost s názvem Polymode. Předtím Fantastic Twins, což je trochu matoucí představu jakýchsi dvojčat, navazující název hudebnice, skladatelky, performerky Julien Desage, francouzsky. A my jsme si od ní hráli její kousek s názvem New Systems, který vyšel na přelomu září a října. A před námi je novinka od Charlieho Maye, veterána britské elektronické scény, poloviny dvojky Spooky, kterou tvořil s Duncanem Forbesem. My si od něj dáme kousek s názvem Never.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, 11 hodin 41 minut a čas na druhou část kulturního servisu na pátek 2. října s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a kolonkou ostatní. Taky samozřejmě si přepomeneme program Rádia 1. Koncerty a tančírny u Bukanýra ve 23 hodin, DJ s Iška Mašina, také Achamatron a Jemas. Klub 007 na Strahově v 19 hodin. Tekaj z vode, Ekava Tribute Band, Kaštan, scéna Unijazzu. A v 19.30 benefice pro Nesedím, sousedím. A vystoupí Dukla a Anky. Rock Café ve 20 hodin, Tom Gregory a Boy Loco. Fuchs 2, Techno Alliance, Sarah Summers, Lindsay, Herbert a další. Novoměstská radnice v 19 hodin, koncert filmového orchestru Praha. Divadlo Ponec ve 20.30, Žižkovská spojka, Vladimír 518 a Mike T. Cargo Gallery ve 20 hodin, Jakub Koenig a Hvězdy a host Bára Zmeková. Klubovna Povaleč 19.30. Turbo, dvě All Turbo a Kellner. Groove Bar v 21.30, Kirill Astra a Anja KKKKKKKK. Bike Jesus, Folia, Sandiren, Jan, Phoenix, Dash, Cereál a Lulu. Filmy, Edison Film Dub, 18.30, The Castle, v 21.30, Digger, Kinopilotů ve 20.50, kdyby se holuby proměnily ve zlato, v 21 hodin Tichá přítelkyně, Kino 35 v 17.30, kdyby se holuby proměnily ve zlato a ve 20 hodin Guru, Kino Dlabačov 18 hodin Christoferové, ve 20 hodin Digger, Kino Aero ve 18 hodin Karolína a Svět za tajnými dveřmi, ve 20.30 Donny Darko. Divadlo Minor v 18 hodin Prince na bílém koni, Švandovo divadlo v 19 hodin Pravidla Nirvány, Divadlo pod Palmovkou 19.30 Žena filmového kritika, Studio hrdinů ve 20 hodin Aparát, Divadlo v Celetné 19.30 Dios, Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Tajný deník Andriana Moula ve věku 13¾, Divadlo D21 v 19.30, Kuchařka pro disidenty, Klubovna Kašpar 19.30, Sběratel. Kolonce ostatní je Čítárna Unijazz 17.30, Žižkovská spojka, performance Jana Brixe a Krištofa Wittnera. Krenovka v D20 hodin, Žižkovská spojka, performance Barbory Dajev a Slávy Sobotovičové. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, dnes Slow Topic a About Everything Happened in the Meantime, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

Nia Archive a Danger, předtím Circus Ponorka, Moonshine Reggae. 11 hodin a 50 minut a já se s vámi musím pro dnešek rozloučit. Ještě tady jsou přichystané dvě novinky, bude to Tomas Nová a Kira. A potom ještě musím se podívat, co bude ten poslední kousek. Skladba se každopádně jmenuje Who Loves the Sun. A za chviličku vám řeknu, ještě se teda neloučím, ještě vám řeknu tu poslední skladbu. Jinak těšit se můžete za chviličku už na milého kolegu Douglase Arianese a jeho jistě skvělou selekci

Ta poslední věc bude Matt Berninger a Rosanna Cash, Who Loves the Sun, tohle je Thomas Novoa a Kira. Všechno, co jsme si mezi 9. a teď polednem hráli, je samozřejmě už v tracklistech na webu Rádia 1. Moc děkuju za vzkazy, krásný dneska zase a díky, že jste poslouchali a že podle vzkazů vás to i bavilo, moc mě to těší. Loučí se Ellen. Krásný víkend.

0: Reklama Rádia 1.
1: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Jsou 12 hodin a posloucháte Radio 1 a začínáme s bangrem. Novinka od DJ Sam Redmore. Mashup mezi New Order a Chemical Brothers. Blue Monday versus Go. Let's go s Radiem 1. S Douglasem.

Grammy, Sam Redmore, New Order versus the Chemical Brothers featuring Q-Tip, Blue Monday versus Go. Pěkný začátek na páteční odpoledne s Douglasem na Rádiu 1.

umělkyně a je opravdu umělkyně, malířka a zároveň i hudebnice, Alexandra Fauci a nový track Business. Předtím New Order versus the Chemical Brothers featuring Q-Tip, Blue Monday versus Go, nový mashup od britského DJa Sam Redmore. 12 hodin, 8 minut, páteční odpoledne a mám několik novinek. Si myslím okolo 20 dneska a další je právě tohle. Nicodemus a Gabriele Posso v remixu od Captain Planet, track, který se jmenuje La Conga Vieja. Tak jdeme na Radio 1.

0: ukázka z nového kompilácie Naya Beat Select Remixes and Reworks 2 na Los Angeleský label Naya Beat Records, který soustředuje na Indii a diaspora, nebo jižní asijské diaspora. Tak tohle je Turbo Tito, Rags a Pia Malik. Nainan da Piar de Gaia, The Wolfie vs. Projections Remix. 12 hodin, 19 minut a posloucháte Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype & Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.
0: No a jak jsem sliboval několik novinek, a tohle je novinka od Quantic. Nový track se jmenuje Subterráneo. Posloucháte Rádio 1.

0: track Subterraneo. Já to mám na Bandcamp. Mimochodem dneska je Bandcamp Friday. Veškeré výtěžky z prodeje jdou umělcům.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: A smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.
0: No a mám další banger pro vás. Tohle je novinka od Made in Miami Records. Producent Senior Sacco.

Mas esse movimento

Producent Heriberto Núñez, a.k.a. Senor Saco, pochází z Dominikánské republiky, ale v poslední době žije v Montrealu. Tohle je novinka na Made in Miami Records.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: No, tento track se mi hodně líbí. Amana Melome a track So Done v remixu od CL Asad a Joe.

0: herečka a zpěvačka Amana Melome a skladba So Done v remixu od C.L. Assad a Joel Holmes. Dost pěkná věc na páteční odpoledne. Teď máme 12 hodin a 41 minut a to znamená, že máme soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Je to tak, máme soutěž a tentokrát to bude nebezpečný, protože mám obrovský hlad a to je perfektní. Beer and Burger u Čížku. Beer and Burger u Čížku najdete na Karlově náměstí hned vedle polikliniky mezi Ječnou a Žitnou ulici. Restaurace s pivnicí zaměřená na domácí hamburgery s čerstvou zeleninou a domácí dipy v několika chuťových variantách. Kromě hamburgeru vám připraví pečená kolena, marinovaná žebírka nebo kuřecí křídelka. Více informací najdete na ucisku.cz. Beer and Burger u Čížku je milým partnerem našeho dne s československou hudební scénou, který proběhne v úterý 6. října. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výhra poukázka na večeři nebo oběd v hodnotě 500 korun. A otázka zní, z čeho vznikl název pro hamburger? Máme první soutěžící. Rádio 1, ahoj. Zkusím to ještě jednou. Rádio 1, ahoj.
2: Pavel, ahoj. Já to zkusím, má to něco společného s námořníkama a s německým přístavem Hamburg.
0: Ano, je to tak, ano. Tak správně. Píše se tady, jako z Hamburgu se často emigrovalo do USA po moři, kde zde bylo rozšířené hovězí mleté máso se strouhánkou a cibulí mezi dvěma chleby. Takže hamburger je skutečně z Hamburgu. Tak gratuluju, máš tam voucher, máš u nás voucher, tak se domluvíme, napíšu detaily a mezi tím si dáme tohle Swing Duke a skladba Saint Germain After Midnight. Tak gratuluju, zůstaň na lince, posloucháte Rádio 1.

0: novinka od britská dvojice Jungle z jejich nový album Sunshine. Track se jmenuje Come Back to Me. 12 hodin 49 minut a posloucháte Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhony 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
12: Reklama na Radio 1.
0: No a tohle je opravdu epický remix. Původní skladba z roku 1979 v podání zpěvačka Millie Jackson. V novém remixu od Natasha Diggs. Track se jmenuje What Went Wrong Last Night Part 2. The Natasha Diggs Remix. Oh yes, I'm already feeling this one. Posloucháte Rádio 1 s Douglasem.

0: absolutně epic, epic track. Millie Jackson, zpěvačka, která ještě žije, její 82 let, ale tohle nahrávala v roce 1979 v novém remixu od amerického DJe Natasha Diggs. A najdete to na Bandcamp. Dneska je Bandcamp Friday, takže vřele doporučuju. Takže máme 13 hodin a 1 minutu na Radio 1 a to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, pátek 2. října 2026. Dnes má svátek Olivie a Oliver, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku Festivaly, film a architektura. Filmový festival na téma bydlení v kině Světozor. Future Gate. Filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. Brno Art Open. Festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Feed Forward. Taneční festival v kulturní stanici Galaxie. Fall. Festival umění, literatury a vzdělávání, jehož stálým hlavním tématem je empatie v době digitální. Rubriku Galerie Kaštán, scéna Unijazzu, vás zve na výstavu Martin Mařík, obrazy. Artoto Gallery v Uhelném mlýně, Maria Filipovová a Milada Otová a Dagmar Schubertová jako kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni, do těla. Pražský hrad, Rožumberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i zblízka 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lidou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šílého ze sbírek NGP. Dox, Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Terra Incognita. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žálova. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Boris Král, Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Karpuchina Gallery, Bystry Kulčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sara Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nít. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Jiří Váloch, Somethings. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, já, Bedřich Dlouhý. Artium Borsislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, rozumět a umět uspořádat. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, tam odkud jsem. Galerie Rudolfinum, Crested Machistan, Tanya Lukin Linklater a Dwayne Linklater. Villa Pele, Kamil Lhoták, Krajina snů. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin vysíláme knižní servis, od 18.10 Vintage Cool a TJ Evo, od 19 hodin CD Nonstop a dneska je to Low Topic, About Everything Happened in the Meantime. Od 20 hodin Shaker a od 22 hodin Reggae Club. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, pátek 2. října 2026. Dnes má svátek Olivie a Oliver, takže všechno nejlepší.

Nový track od českého producenta Namez Sela, skladba Pausa Logica, the UKG edit. Namez Sela schocný dělá spoustu věcí pomocí AI a takové věci. A hodně se mi líbí jeho styl, musím říct. Tak jdeme dál, tohle je další novinka, La Chica a track Amor con Coco. La Chica na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

belgická formace AO a skladba Cada Vez a zítra hrajou v Davidské klubovně v rámci akce, která se jmenuje Prague Out of Box, a od 14 hodin můj host tady ve studiu bude Lukáš Kolibal, organizátor z té akce, takže moc se těším. Tak ta příští skladba je zase, jak jsme měli ty producenty, kteří remixují věci z Indie. Tohle je ze Sri Lanka a producent, který se jmenuje, a tohle je legrační, Todd Terry, jako Todd Terry, ale T-O-D-H-T-E-R-I a Sakre, a track, který se jmenuje Vasanta Gitam, a používá hodně samplů ze srilanské filmy. Tak jdeme do toho s Rádiem 1.

nového EP The Return of Disco Sheru. Tohle je producent Todd Terry. A Sacré ve spolupráci s Todd Terry. Track, který se jmenuje Vasanta Gitam. Yeah. A zůstaneme na takový French House vibe na příští skladbu. Novinka od Hudson People a skladba Hold On, the Tom Quick French House Mix na Radio 1.

0: Rádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
3: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastaví algoritmy.
2: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
3: Ester Ball, Infračervené.
2: Divadlo Meat Factory.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.
13: Reklama na Radio 1.
14: A tohle je novinka od Mike Steva. Track, který se jmenuje Solun na Radio 1.

producent Mike Steva. A nový track se jmenuje Solun. Yeah. 13 hodin 40 minut, posloucháte Rádio 1 s Douglas.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Popul Goo Goo Gaga. To je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022.

0: O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashvillu. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda v repríze v neděli ráno od 9 hodin. Zítra od 9 hodin máme Velká sedma v repríze, takže máte hezký víkendový poslech postaráno. Tak další ta příští skladba je vlastně od londýnská formace Ezra Collective. Jejich nový album je tak sakramentský dobrý album. Here Because of Hope se jmenuje a tohle je track El Corazón na Radio 1.

0: styl se jmenuje Champeta a tohle je novinka od DJ Rata Piano. Nová kompilace se jmenuje Cañonazos Picoteros Volume 7 na kolumbijský label Palenque Records z Bogotá. Luis Towers y Colombia Africa, Reo de tu Amor, The Rata Piano Remix. 13 hodin 51 minut, posloucháte Radio 1, za chvíli vám host ve studiu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
11: Reklama na Radio 1.
0: No a tohle je další novinku, tentokrát ze Švédska, v podaní duo Ricky Disco a apropos track Summer's Gone, the extended mix, Ricky Disco na Radio 1.

Švédský duo Ricky Disco a skladba Summer's Gone. Tady píše na Track Source, že ta písnička jako má taková melancholie k tomu, že je to to, co nejdřív se měl pocit, jako že bude trvat věčně, už je to pryč, jako sklenička rosé, jak padá slunce. Tak Ricky Disco pro vás na páteční odpoledne na Radio 1. Teď máme 14 hodin, posloucháte Radio 1, vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM tady v Praze, v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích na 102 FM. Celoplošně v České republice jsme na DAB a taky jsme na www.radio1.cz. Já se jmenuji Douglas Ariane, jsem s vámi ještě hodinu a za chvíli máme host Lukáš Kolibal z festivalu Prague Out of Box. Lukáš má trochu zpoždění, takže si dáme pár písniček, než dorazí do studia. Ta první z nich je v podání producent Scott Fitzgerald a track, který se jmenuje Drum Hustle na Radio 1.

0: track Drum Hustle. Lukáš Kolibal je ve studiu, ale než dostaneme k rozhovoru s ním, pouštíme skladba ze skupiny, který přichází do Prahy zítra do klubovny. Skupina se jmenuje AO a skladba Talvez na Radio 1.
1: Radio 1.

0: Formace pochází z Belgie a jmenuje se Au. A to bylo skladba Talvez z jejich nový album Malandra. Malandra se jmenuje ten album, že?
1: Je to tak, no.
0: OK. Tak Lukáš Kolibal organizuje právě jejich koncert zítra večer v klubovně v Dejvicích tady v Praze.
1: Přesně tak.
0: Tak vítáme do studia.
1: Krásný
0: vítáme
1: odpoledne přeju všem posluchačům Rádia 1.
0: OK. Jak jsi přišel na AO?
1: Přišla nabídka. Přišla nabídka úplně od agentury, s kterou spolupracuju na hiphopových událostech, nebo případně hiphop a reggae je taková moje jako dlouholetá doména a najednou mi poslali něco, co bylo úplně jiný. Mm-hmm. Tak jsem to zvažoval a pak jsem vlastně zjistil, že se mi to hodně líbí, že to je hodně zajímavá muzika a že by teoreticky pražská scéna na to mohla zafungovat, což je vždycky takový neúplně jistý, jestli se to podaří dostat těm lidem, který by to opravdu oslovilo, ale dá se říct, že jsem se zbláznil a skočil jsem do toho.
0: Cool a díky za to. Je to festival nebo série koncertů nebo Prague Out of Box? Můžeš vysvětlit, co to je?
1: No jasně, jde právě o to, že já mám takový portál, který se věnuje hlavně černý muzice, reggae, hip-hop, world music a jmenuje se Jam Music. Ale vlastně najednou tohle to byl koncert, který lidi, co sledujou, co pořádám za koncerty, to je ještě úplně mimo tady tuto škatulku. A tak vlastně kvůli tomuhle koncertu, nebo kvůli těm dvěma koncertům, co chystám tento víkend, jsem si vymyslel novej seriál. Toho, co je za těma škatulkama, o tom objevování jako mimo tu krabici toho, co jsme zvyklí poslouchat. Protože mi přijde, že tady často lidi poslouchají jenom nějaký žánr a mají tendenci se jako zaseknout jako jednom na jednom.
0: Ano.
1: A přitom právě třeba s tou black music to vnímám, jak je to propojený, jak reggae s hiphopem jsou propojený, a jak je tam jazz a je tam blues a soul, vlastně, který to mají kořeny. A potom se to větví dál a tady u nás mám pocit, že jsou všichni v takových malých škatulkách, že jsou buď to, nebo to, nebo to. A tohle to mám pocit, že tyhle dvě kapely, co přijdou o víkendu, vlastně obě dvě úplně poprvé do Čech, tak jsou právě mimo ty škatulky, tak proto Prague Out of Box.
0: Dobrý, OK, tak zítra je AO v klubovně a v neděli ukrajinská formace Hyphen Dash. Oni hrajou v kafe v lese.
1: Ano.
0: A právě pustíme něco od Hyphen Dash. Tohle je skladba 11.11. Trochu jazz. Jak bys představil?
1: Jak bych představil tuhle kapelu? No, primárně jsou jazzoví, dokonce letos dostali cenu za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny. Mm-hmm. A takže jsou docela vysoce ceněný, za loňský album se o nich psalo v Rolling Stone a v různých jako mezinárodních médiích procestovali Evropu a dvakrát vystupovali na Pohodě třeba, ale v Česku ještě nikdy, to bude teďka právě poprvé tuto neděli. A primárně jsou jazzoví. Mm-hmm. Ale vlastně jsou to tak dobrý muzikanti, že oni udělají break, boom a slyším hip-hop, brum a je tam elektronika, boom a takhle si s tím hrajou. Takže minimálně pro všechny muzikanty to je velmi zajímavý instrumentální projekt. Mm-hmm. Oni sice spolupracují i s různýma vokalistama, namátkou třeba slovenská Tamara Kramar, má s nima moc pěkný single, nebo různý ukrajinský zpěváci, ale to jejich gro je vlastně v té instrumentalitě a spolupráci, která vlastně vychází z jazzu.
0: Cool. Tohle je 11.11 od skupiny Hyphen Dash, který hrajou v neděli večer v kafe v lese v rámci Prague Out of Box. Lukáši, zůstaň s námi a pokračujeme.

0: Formace se jmenuje Hyphen Dash a hraju v neděli večer v kafe v lese v rámci série koncertů, který se jmenuje Prague Out of Box. A tady máme organizátor Lukáš Kolibal. Tak Lukáši, Hyphen Dash je taková jazzová skupina. A jako právě, jak jsme poslouchali, říkal si, že mezi žánry je těžké dostat lidi na koncerty. Mm-hmm. Je to vždycky tak?
1: Záleží na tom, jak jsou známí, jak se vlastně dostali už mezi lidi, jestli to hrajou rádia, nebo jestli se k tomu nějakým jiným způsobem dostanou. To objevování té nové muziky je vždycky takový jako dobrodružná záležitost a my tak jako se občas i třeba přejeme s kolegama, protože pracuju pro Lucernu, tak občas hádáme o to, jestli lidi by přišli na tenhle koncert nebo ne. Já jsem vždycky optimista toho, jako určitě to bude zajímat jako spousty lidí. Ale v průběhu těch let, víc než 20, jsem už trošku víc realista toho, že já to znám, nebo že to mám rád, nebo vím, že to je v zahraničí hvězda, ještě zdaleka neznamená toho, že tady na to přijdou lidi.
0: Určitě tak pomůžu já a jsem rád. A zpátky k AU, protože jsi říkal, že v domácí Belgii oni mají jako velký publikum.
1: Ano. Viděl jsem křest, který měli na jaře vlastně ty druhé desky, který jsme si hráli, tak jsem viděl křest vlastně v hale třeba pro 2000 lidí. Mm-hmm. Viděl jsem už třeba několik let zpátky velký koncert pro Arte. Mm-hmm. Viděl jsem, že teďka v rámci toho evropského turné, v rámci kterého vlastně vystoupí poprvé v Praze, tak mají vyprodané koncerty třeba v Holandsku. Mm-hmm. To znamená, že vlastně v tom svém regionu, oni jsou z belgického Gentu, takže tam tím směrem jsou známí. Jo. Teď to je takový jako explore new territory. A říkal jsem si, že právě pražský publikum by to mohlo zajímat, že prostě ten sound jejich
0: je fakt unikátní.
1: Ano.
0: Kombinuje fado a jako elektronika a trochu ambientní hudba tam je.
1: Tak.
0: A fakt dobrá věc. Máme skladba Orgullo od AU. Zůstaň s námi a pokračujeme na 9.1.

0: Skupina se jmenuje AU a tohle je skladba Orgullo, jako pícha asi.
1: Ano, ano.
0: A AU hraje zítra večer v klubovně, což bude velmi intimní prostor a bude pěkný koncert. Lukáši, v neděli hraje Hyphen Dash a jestli máme jednu písničku, co máme hrát, co by bylo?
1: No určitě něco z toho jejich velkého alba, který vyšlo loni, který se jmenuje Late, a tam je několik singlů, jako je třeba ta Hypendelica, která si myslím, že je jedním z jejich velkých singlů a tuším, že to bude jeden z těch songů, co budou hrát v závěru potom toho setu. Ale vlastně všechno, co jsem od nich slyšel, mě jako baví. Ať už vás baví jazz, anebo prostě jenom jako instrumentální virtuozita, tak mi přijde, že to bude hodně zábavný koncert, který je hodně emotivní. Jo. Oni nahrávali jedno EPčko, nahrávali někde v nějakém bunkru, prostě kousek od frontové linie, takže prostě samozřejmě to tam je, jako je cejtit, jo, ale nejsou nějak politický, vlastně jde tam hlavně o to umění. Já myslím, že v dnešní době právě umění všeobecně, ať už je to muzika nebo výtvarné umění, má tu moc, že může lidi spojovat, ať už věří jedný nebo druhý straně. Ne? Tak.
0: Super. Takže akce se jmenuje Prague Out of Box. Náš host Lukáš Kolibal, ať se vám daří, jak zítra v klubovně a Hyphen Dash v neděli v kafe v lese. Tak tohle je skladba Hyphen Talika. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Producent dřív byl známý jako Yeman a teď používá jméno Orso a to je skladba Sino de Ouro featuring Iris da Silva. Tak teď máme 14 hodin a 38 minut. Chtěl jsem ještě jednou poděkovat Lukáš Kolibal z akci Prague Out of Box, tak skupina AU zítra a Hyphen Dash v neděli tady v Praze. Tak ta příští skladba je opravdu skvělá předělávka, jako cover verze, jako hrom. Tohle je funk verze skladby Whip It od Devo v podaný producent a hudebník, který se jmenuje Temu, tak Whip It na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

CD Nonstop. Za elektronickým projektem Low Topic se skrývá italský producent Francesco Bacci. Své druhé album About Everything Happened in the Meantime si vydal na své značce Anthaus v roce 2024. A vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Zpěvačka pochází z Melbourneu, jmenuje se Alicia Joy a tohle je první sebeprodukovaný single na labelu First Word Records. Skladba se jmenuje Kiss It Better. Teď máme 14:52 na Radio 1. Jirka Steffel is in the house.
1: Ahoj, Douglasy.
0: Tak za chvíli hraje pro vás. To znamená, že můj čas s vámi vypršelo. Zase bylo mě ctí strávit páteční odpoledne s vámi. A těším se na příští vysílání. Za 2 týdny. A příští týden, příští pátek, pokud nemáte plány, hraju se synem na Břevnově, na ten festival, co mají v Břevnově, takže moc se těším na tohle. Tak celý tracklist je na webu Radio 1, nebo mám playlist na Spotify, který se jmenuje Radio 1 2026. Takže poslední skladba dneska DJ Rotundo a skladba Bala Ambient. Hezký víkend, ahoj Douglas.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu. Podporuje Radio 1.
8: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
9: Reklama na Radio 1.

S mírumilovným tucáním vám přeji příjemné odpoledne. Moje jméno je Jiří Štefl. Budu tu s vámi po následující 3 hodiny. Přeji co nejpříjemnější poslech rádia na co nejpříjemnější pátek. Ať jste, kde jste?

Na úvod John Tejada, jeho nové dvoutrackové EPčko s názvem Hidden Face, takže zde John Tejada The Hidden Face Part 1 a z dalších novinek jsem pro vás přichystal Boys Noise, společně s nimi Zep a písnička One Plus One Plus One na rádiu 1.

Ten lesinťák, když si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s

Pělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím.

MC Gay, tenhle synťák, když si koupil táta. Na rádu jedna, ještě jedním trackem zůstaneme na domácí scéně. Zde Jakub Koenig, Astronauti.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
9: Reklama na Radio 1.

Dozněl Major Lazer společně s ním Diplo a na hostovačce vokál od Lady Lava. What is the time? Na Rádiu 1 vám nyní nabízím Vampire Weekend, její písničko The Surfer z desky Only God Was Above Us z roku 2024.

řeknu Liquid Drama, tak asi tušíte, jaké tóny se ozvou v zápětí. Ukázka z letošní desky Machines and Other Things. Liquid Drama.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

domácí kovbojka, to jsou Frankie and the Deadbeats. Písnička Not Easy to be Found a hostující George Cessna. Za chvilku na Rádiu 1 zasoutěžíme s Jamesem Lovellem, který se chystá do Prahy. Ale ještě předtím zazní jeden velký bard, který na Rádiu 1 zase nebývá tak úplně často ke slyšení. Van Morrison, You Don't Know Me.

0: Legendární James Lovell, zakladatel a tvůrčí síla Uncle a taky zakladatel Movax, přijíždí do Prahy už 17. října v klubu District. Nabídne 3hodinový DJský set plný elektroniky, trip-hopu, breakbeatu, houseu a techna. Speciálním hostem bude polské duo Skalpel. Čeká vás výjimečná noc s ikonami elektronické hudby. Vstupenky v síti Go Out a v tuto chvíli možnost přijít ke dvou vstupenkám na DJský set Jamesa Lovella a na Skalpel do klubu District. Konkrétně 17.10. za jednu správnou a včasnou odpověď. Telefonní číslo sem do studia je 210 320 3919. Cenu získá ta případně ten, který se jako první dovolá se správnou odpovědí. Pokud jste poslouchali, co jsem před chvilkou říkal, tak to bude pro vás velmi snadné. Ptám se, jak se jmenuje hudební label, který James Lovell zakládal v roce 1992. Telefon aktivuji a přeji mnoho štěstí. A první volající je zde a já říkám hola hola, Rádio 1, slyšíme se?
1: Pavel, slyšíme.
0: Ahoj Pavle.
1: Jo, je to Movax.
0: Je to tak, je to Movax a ty máš dvě vstupenky na DJský set Jamesa Lovella a na vystoupení polského duo Skalpel. Já tě blahopřeju, vydrž mi prosím na drátě.
1: Děkuju.
0: Zatím, ahoj.
1: Ahoj, zatím.

0: Doznívá nám právě hudební projekt Jamesa Lovella Uncle, instrumentálka Nowhere to Run, Bandits.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tématy dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přizna se do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
7: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
8: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Reklama na Radio 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

Jedna domácí pamětnická rozdělí Louis Tiny Parts. Před kulturním servisem nejprve nabízím Bicep s trackem Lemonder. A v zápěti to bude Lee Burridge a Reaching Stars.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1. Dnes je pátek 2. října. Všechno nejlepších svátků všem Olivím a Oliverům. Před námi jsou koncerty a tančírny, filmy, divadla, rubrika Ostatní a pochopitelně i program Rádia 1. Vzhůru do kulturního servisu. Koncerty a tančírny u Bukaníra ve 23 hodin. DJové Iška Mašína, Take, Adamatron a Jemas v klubu 007 na Strahově od 19 hodin. Deka i Zvode, EKV Tribute Band, Kaštan, scéna Unijazzu v 19.30. Benefice pro Nesedím sousedím zahrají Dukla a Anky. Rockafé 20. hodina, Tom Gregory a Poi Loco. Ve Fusu 2 Techno Alliance zahrají Sarah Summers, Lindsay Herbert a další. Na Novoměstské radnici od 19 hodin koncert filmového orchestru Praha. V divadle Ponec od 20.30 Žižkovská spojka, Vladimír 518 a Mike T. Cargo Galerie, tam dnes od 20 hodin můžete vychytat Jakuba Koeniga a Hvězdy a jako její host vystoupí Bára Zmeková. V klubovně Povaleč od 19:30 večer 2.0L Turbo Plus Kellner. V Groove Baru Kirill Astra a Anya KKKKKKKKK. V Bike Jesus Folia vystoupí Sandrien, Jan, Phoenix, Dash, Cyril a Lulu. Filmy Edison Film Hub od 18.30 The Castle a ve 21.30 Digger. Kino pilotů ve 20.50 Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A v 21 hodin tamtéž Tichá přítelkyně. Kino 35 dává od 17.30 dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato a ve 20 hodin snímek Guru. Kino Dlabačov od 18 Christoferové a ve 20 hodin Digger. Kino Aero 18 hodin Karolína a svět za tajnými dveřmi. A v 20 hodin 30 minut v kině Aero snímek Donnie Darko. Divadla, divadlo Minor, 18 hodin Princ na bílém koni. Ve Švandově divadle v 19 hodin Pravidla Nirvány. Divadlo pod Palmovkou v 19.30 Žena filmového kritika. Ve Studiu hrdinů od 20 hodin Aparát a v divadle v Celetné v 19.30 Dios. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Tajný deník Adriana Moula ve věku 13 a 3 čtvrtě roku. A v divadle D21 od 19.30 Kuchařka pro disidenty. Zbývá ještě jedno divadelní představení, zveme do klubovny Kašpar. 19.30 začíná Sběratel. Rubrika Ostatní v čítárně Unijazz od 17.30 Žižkovská spojka, performance Jana Brixe a Krištofa Wintera. A v Krenovce od 20 hodin Žižkovská spojka, performance Barbory Dajev a Slávy Sobotovičové. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin dneska Josef v rámci CD Nonstopu přichystal Low Topic a desku About Everything Happened in the Meantime, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club s DJem Kájou. Moje jméno je Jiří Štefl, budu tu s vámi do 18. hodiny do knižního servisu. A teď si dáme Duklu, kterou dneska můžete vidět právě koncertně. Pokud jste dobře poslouchali, tak víte i kde.

0: Jedna.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparády Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Pupul. Gugu Gaga, to je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Devout je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashvilleu. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Jedna z pěti novinek právě dozněla. Groupie a Our First Song Ever. A kdo pak, že to kraluje hit parádě Rádia 1? Bonobo a vokál Nicole Miglis. Talk to me.

0: velikánský projekt v současné době z Londýna. Dutch Mustard, Hear Me Out.
1: Jedna reklama.
2: Nepatří do mikrovlnky, rychle.
3: Hrnec, kočka, tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou, najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící, práce snů, nechybí na svatbě.
3: Quickstop, geniální party hra od Piatnika. Quickstop, hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
1: Jedna reklama.

Na rádiu jedna ukázka z nové tvorby od producenta Trenta Mollera. Spolupráce se Sakurou na skladbě Swerve. Před chvilkou to byl Luke Howard a jeho Direction and Purpose. A pro nejbližší chvíle Tomorrow, taky Kate Nash na rádiu jedna.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Je, Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
6: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
5: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
6: Ester Boll, Infračervené.
5: Divadlo Meat Factory.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
10: Tak teď je ten správný čas.
9: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
10: Nejvyšší výkupní ceny.
9: Peníze i hned na ruku.
10: Vše vyřídíme za vás.
9: Přebereme záruky.
10: Nabízíme i možnost protiúčtu.
9: Přijeďte do Olbramovic.
10: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
9: Tým Autocentra Davokár.
11: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Rádio 1.

dvě skladby z domácí scény. Končí písnička Movies od Bloom a před ní to byla píseň Ve třetím patře a Pivoňka. Teď dáme trochu razance, dáme si Health a jejich EPčko ze začátku letošního května. Vybral jsem pro vás Be Quiet and Drive Far Away. Health.

0: Reklama Rádia 1.
1: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Za elektronickým projektem Low Topic se skrývá italský producent Francesco Bacci. Své druhé album About Everything Happened in the Meantime si vydal na své značce Anthaus v roce 2024. A vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Fluk s trackem Referendum. Předtím PJ Harvey. A pro nejbližší chvíle nejprve Sonority a pak se můžete těšit na Us Free. Taky na Manic Street Preachers.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Při vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

Dozněla jedna z pěti novinek na Velké sedmě, konkrétně Táňa Lvovská. A přede mnou jsou poslední dva tracky, které jsem vám dneska stihl vybrat.

od 3. hodiny tím předposledním bude konkrétně Locust společně s vokálem Olivky Moto, White Light a úplně na závěr Bullion, Forget Performer. Moje jméno je Jiří Štefl, přeji vám krásný víkend, krásný čas, ať už ve společnosti Rádia 1, či v jiné dobré společnosti. A budete-li se chtít naladit zase příští pátek, mezi 3. odpoledne 6. večer, tak budu moc rád. Mějte se krásně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jakub Koenig a Hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem. Navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října, Force.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.
1: Knižní servis.
11: Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze internetového literárního časopisu e-literatura se budou věnovat dvěma knihám zahraničních autorek, které zkoumají ženská témata. Nejprve román italské spisovatelky Antonelli Lattanzi, nazvaný Věci, o kterých se nemluví. Pro e-literaturu jej recenzovala Anna Ester Šotolová, která vyzdvihuje až nesnesitelnou upřímnost textu o umělém oplodnění a vzpouzejícím se těhotenství. Hlavně ale o pocitech, které by podle společenských konvencí neměla žena nikdy mít. Román Věci, o kterých se nemluví, je o jasně sformované touze po mateřství, které ale nepřichází. Podrobně vypráví o umělém oplodnění a všem kolem něj. Ze snahy otěhotnět se stává rutina, spočívající v počítání dnů a hodin, dlouhém harmonogramu léků, píchání injekcí, sexu z povinnosti a nekončícím sledu návštěv gynekologů i specializovaných pracovišť. Když pak Antonella konečně otěhotní, vlnu euforie a štěstí rychle vystřídají velmi nepravděpodobné komplikace. Hlavní hrdinka stojí před rozhodnutím, jak s vytouženým, ale život ohrožujícím těhotenstvím naložit. Ani blízkost smrti pro ni ale není důvodem ke kapitulaci a uzavření příběhu bez šťastného konce. V celém příběhu vyprávěném z pohledu hlavní hrdinky jde hlavně o ženu samotnou. Je o samotě, naštvání, bezmoci i vině, kterou přitom všem prožívá a zároveň silné touze, která ji žene dál. O očekáváních společnosti, jak by se těhotná žena měla chovat, co cítit a říkat. Kniha tak odkrývá propast mezi prožitkem ženy a pohledem zvenčí, který mu často neodpovídá. Románová Antonela je nesnesitelně rozporuplná, zároveň ale velmi lidská. Jak sama popisuje, dlouho jí mateřství nepřišlo zajímavé, soustředila se na dráhu spisovatelky, která ji naplňovala, a ve 38 si najednou vzpomněla, že by děti chtěla. Následovala neúspěšná snaha o přirozené početí a následná asistovaná reprodukce. Její tělo jakoby odmítalo nejen mateřství samotné, ale i všechny přidružené očekávané souvislosti. Neumí si odepřít kouření nebo občasný aperitiv s přáteli, ani když je zrovna vytouženě těhotná. Místo odpočinku fanaticky bojuje za svou kariéru, objíždí živá čtení a své těhotenství maskuje. Nikomu o něm neříká. Čtenář je neustále vystavován rozporu mezi její touhou po mateřství, vynaloženým úsilím o něj a chováním, které mu vůbec neodpovídá. Chce ji napomínat a soudit, ale má na to právo? Takové otázky Latanci svou knihou otevírá. Kniha čtenáře manipuluje, aby soudil, a nechává ho v nepohodlí tohoto soudu, umocněném i stírající se hranicí mezi fikcí a skutečností. Škoda jen, že privilegovanost spisovatelky s volnou pracovní dobou, která si může dovolit podřídit profesní život vlastnímu tělu, text nikde nereflektuje. Místo toho se ztrácí ve vlastní literárnosti. Psaní vzpomínání trauma až příliš estetizuje, vzdaluje ho od skutečnosti i důvěryhodnosti. Čtenář, který se musí orientovat v časových rovinách textu a v tom, zda právě promlouvá vypravěčka spisovatelka nebo vypravěčka matka, najednou stejně podezřívavě nahlíží i na trauma samotné. A tak uzavírá Anna Ester Šotolová svou recenzi knihy Věci, o kterých se nemluví, pro časopis e-literatura. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Také hrdinka druhé knihy v našem dnešním výběru se vzpírá společenským očekáváním. Román norské spisovatelky Linn Strömborg, nazvaný Sakra, sakra, sakra, recenzovala pro e-literaturu Barbora Grečnerová, která oceňuje, jak autorka zachycuje vzpouru 40-leté ženy proti rolím vzorné manželky, matky a přítelkyně. Nejsilnější částí románu je hned jeho čtyřstránkový úvod, jenž představuje dlouhý řetěz zaručených mouder na téma, co znamená být správnou ženou v různých fázích života. Autorka jako při střelbě z kulometu sází vedle sebe představy spojené s dívčím dospíváním, mateřstvím, zráním a přechodem. Jednotlivé požadavky přitom staví do zřetelného rozporu, z něhož vystupuje jejich nesplnitelnost a nesmyslnost. Mísí se tu nároky na vzhled, společenské postavení i péči o druhé. Být ženou znamená mít třetí směnu a nižší důchod, stvořit nový život a nezvládat žít svůj vlastní, nosit make-up, ale vypadat přirozeně, být kombinací přitažlivosti a roztomilosti, nechovat se nezodpovědně ani hloupě, ale zároveň se chovat trochu hloupě a nezodpovědně. Rady jsou to vskutku k nezaplacení. Což potvrdí každá dívka, jež si něco podobného vyslechla od svých zkušenějších ženských předkyň. Nastavené vysoké tempo a ironii se sice autorce nedaří držet v celém, nijak rozsáhlém textu, byť se chvílemi k různým vyjmenováváním pravd či křivd vrací. Román po zuřivém začátku nejprve přechází v líčení letní dovolené s rodinou a přáteli, během níž hrdinka propukne v záchvat vzteku, řekne všem odplic, co si o nich myslí, a aby se schladila, skočí oblečená do vody. Vztek tím ovšem nezmizí a tak musí na pár dní dovolenkovou idylu opustit. V hlavě se jí přitom promítá nepříliš šťastné manželství, nad jehož nedokonalostí musela mnohokrát přivřít oči, i nevyřešený vztah s matkou. Delší záznamy následně střídají kratší zápisky. Pasáže posouvající vyprávění o jednom rozhodujícím roce v životě ženy čelící krizi středního věku zase prolínají těkavé myšlenky typu co bych udělala jinak. Všechno. Kniha Lynn Stromberg patří v žánru literatury o vzpurných ženách spíše do kategorie feel good. Čte se lehce, má živý jazyk a autorka umí být vtipná i kousavá. Do hlubších psychologických vrstev prožívání ani traumat minulosti se však nepouští a v přemýšlení o ženských rolích nepřináší nic zásadně nového. Téma vzteku sice patří k těm nejotřelejším, jeho zpracování by si ale zasloužilo důkladnější rozbor. Román je přesto sympatický tím, že z ústřední postavy nedělá ani přílišnou oběť, ani vzorcnosti, ale uvěřitelnou ženu, s níž se bude moci velká část čtenářek ztotožnit. No a takto uzavírá Barbora Grečnerová svou recenzi knihy Sakra, sakra, sakra pro časopis e-literatura. A to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
12: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
13: Ča, ča, ča. Vintage cool by DJ Ivo.

Hezký podvečer na začátku října. Zpěvačka Yvonne Fair se během roku 1961 připojila k James Brown Levy a v následujících letech nahrála několik singlů. Slyšel jste skladbu If I Knew z roku 1962 z panělé posluchačky. A nyní, vážení posluchači, saxofonista a zpěvák Big Joe Gray radí v roce 1951 dej si ještě jeden drink a mluv se mnou. Po něm pianista Buddy Johnson se sestrou Ellou ve skladbě Why Don't Chap Stop It 1956. Následuje budoucí instrumentální kapela číslo 1 roku 1961 Bill Black's Combo s pop hitem Smokey z roku 1959. Potom rockabilly bohyně Janice Martin chce zdrhnout Let's Hello Baby 1956 a stejný to rok dost úspěšný Charlie Feathers se skladbou Tongue Tie Jill.

Dnes vynecháme hispánský New York a necháme se přenést 5 mladými Neapolčany do atmosféry 50. let. Toto Ruta Elasua Orchestra, Cindy och Cindy, 1958.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Ivo.

Hezká energie. Dohrála první mezinárodní hvězda Jamajky, král Calypso Lord Free and his Calypso Mans. Díky své popularitě byl navrhován k hraní do Miami, co se mu stalo osudným a zde ve svých 27 tragicky zemřel v roce 1959. Slyšeli jste Shake Shake Sonora 1957. Pokračuje vynálezce twistu Hank Ballard, skladba Let's Go, Let's Go, Let's Go 1960, po něm The Marcells z rock'n'rollové síně slávy, skladba Twisting Fever 1962 a geniální Kelly Smith s předělávkou skladby Ragtime Cowboy Joe z roku 1912 na Twisting Cowboy Joe z roku 1961.

jinglu to byly nevydaní The Contour z roku 1963 od Mountouse, skladba Do These Love. Stejný rok a soulová parta z Detroitu, The Volumes, skladba Teenage Paradise. A dozněl Benny Spellman z věštkyní Fortune Teller z roku 1962, kterou také převzali i Rolling Stones, o kterých dnes ještě bude zmínka. Čeká nás totiž skladba s fascinující historií a nakonec pro autora i dobrým koncem. Světské blues z roku 1929, které uslyšíte, plného stížností na ženské, That No Way to Get Along od Roberta Wilkinsona, divokého bluesmana z Memphisu, který ve svých 40 prošel zlomem, opustil blues a stal se gospelovým reverendem. Skladbu předělal do biblického The Prodigal Son, což se stalo v roce 1964. V roce 1968 se skladby všiml nejslavnější feťácká parta, pečlivě ji okopírovala a dala pod svým jménem na album Beggar's Banquet. Po právním sporu byl Wilkins uveden jako jediný autor a až do smrti se mohl usmívat na svou banku, když kolem ní v Memphisu šel. Usmívejte se také a příští pátek naslyšenou.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných

0: zločinů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
6: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastaví algoritmy.
5: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
6: Ester Boll, Infračervené.
5: Divadlo Meat Factory.
7: Reklama na Radio 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.
3: CD non-stop. Je tady pátek 19. hodina a je tu s ním také poslední CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje za Sedloň, tentokrát s italským elektronickým producentem Low Topic, a bude znít jeho druhé studiové album, které vyšlo před 2 lety pod názvem About Everything Happened in the Meantime, a to na jeho vlastní značce Unsouth. My si dáváme do CD non-stopu tohodle hudebníka producenta z Janova vlastním jménem Francesco Bacci ne poprvé. Vy jste ho tady viděli naživo před 2 lety právě s touhletou jeho druhou studiovou deskou. Avšak my jsme se tady hráli s tou první Madalena. Francesco Bacci, jak jsem řekl, producent, hudebník, který se rozhodně neprosadil pouze na poli elektronickém, ale začínal i v různých rockových kapelách. Už to je před minulé dekádě, jste ho mohli najít v hardcore punkové kapele 1000 Degrees, pak fungoval v poprokovějším projektu minulou dekádu Ex Otago. Ale s projektem Low Topic se objevuje na počátku této dekády. V roce 2021 můžete zaregistrovat jeho úplnou prvotinu, to je disklabové EPčko s názvem Maria. A to už nabídlo čistě elektronický zvuk. Na tohleto EP během pak roku 2021 navazují i single jako Otago, Blue či Nev. A tyhle ty 3 singlovky najdete právě na debutové desce Madalena, která vyšla z kraje roku 2022 na značce Lookins z Berlína a nabídla celkově 8 nahrávek. Na jaře už téhož roku vydává projekt Low Topic další EP s názvem Time, tentokrát pro další berlínský label Poezii Muzik, a ten týž rok také vycházejí remixy pro desku Madalena, kde najdete předělávky třeba od projektu My Flower, Earth Begins a dalších. V tom roce 2022 ještě stíhá na podzim vydat i takové ambientní trojsklabové dílo One Track for a Plane. No a následující rok 2023 můžete najít v jeho diskografii EPčko s názvem Mood, zpět na značce Lookins, to bylo koncem roku, a pak už je velmi činný v tom roce 2024, kdy vycházejí singly jako Oskrojc, Cricket nebo Lydia Who, a vy tyhle ty nahrávky najdete právě na této jeho už druhé studiové desce About Everything Happened in the Meantime, kterou za chviličku také uslyšíte. Tentokrát album, které nabídlo celkově 11 skladeb. Album je oproti té první elektronické, minimalistické, atmosférické desce více pestřejší, objevuje se zde více organických prvků, klavírních aranží a i celkově rytmika je více propracovaná. Rozhodně zábavné album, které za chviličku uslyšíte, a k téhle desce opět vychází i EP remixů poté s předělávkami třeba od kapely Paladin, který uvidíte v prosinci v Praze naživo poprvé, dále třeba dalšího projektu ze značky Lookins Pounds či Sol Navarro nebo Cooperos. Vy jste viděli s touhletou deskou také projekt Low Topic zde loni v březnu, také na 12. ročníku festivalu Spektakuláre, kde Low Topic vystoupil společně s dalším talentem z Británie Sound of Fractures. V tom loňském roce ale také stihl Low Topic vydat další EP s názvem Places, kterou jsme tady nasazovali, myslím, skladbu do rádia Cell. No a pak už také v letošním roce se ozval několika singly jako Rosa, Follow TNT Without Love či Bacci. A právě tyhle ty singlovky najdete na jeho zatím poslední desce, která vyšla před prázdninama v červnu. Tentokrát na nově vzniklé značce Nor Records. Celkově 12 nahrávek hravých elektronických věcí. A vy tam najdete opět vyzralou, emočně hlubokou instrumentální elektroniku. Low Topic rozhodně naživo překvapil. Byl tady dokonce ve dvojici s hudebníkem z projektu Port Royal a bylo to opravdu velmi organická, pěkně naživo analogová elektronika, která šlapala. Low Topic teď už ale na jeho druhé desce, která vyšla v roce 2024 pod názvem About Everything Happened in the Meantime. Já vám přeju krásný poslech. CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Reklama na Radio 1.

Shaker číslo 146. Ahoj, pěkný večer ze strašnické divočiny. Zdraví Michal Pařízek. Včera bylo léto, dneska už je říjen a letí to poslední dobou docela šíleně. Každopádně, další Shaker je tady. S kratšími dny se mi do tracklistu zase čím dál víc promítá latina, jinak už to asi nebude. Dneska přijde taky poměrně dost veteránských jmen. Nová deska Morfiny, vyloženě zpráva podzimu. A nejsou v tom úplně sami. Jedem dál.

Sore Betes a jeho variace na brazilskou klasiku. Celá deska brzy, ještě se k ní určitě dostaneme, ale teďka už Dušan David, Too Cold for Underground. Nemyslím si úplně.

Novinka od Johna Hazla taky potěšila album Music is Invisible, třetí a poslední ze série Pentimento, vyšla právě dneska, asi poslední už od Johna Hazla, co se dá dělat. Rádio 1, Shaker, teď už Baba Zula, istanbulské legendy, koncert v sobotu 10. října v pražské Akropoli, to byste asi neměli úplně nechat.

geldiniz. Kimliklerinizi lütfen resepsiyona bırakınız.

Další reminiscence nové nahrávky The Fall, respektive uklízení v archivech, ale vlastně je to docela pěkná věc. Since tedy po Anglii nesou zvěsti aktuální, že jejich label Cox Sinister se dostal nějak pod kontrolou ultrapravicové strany Reform UK, což je to takové, no, co k tomu přidat, prý je to ověřené. Každopádně teď už Jeff Parker a jeho podsta Johnu Coltraneovi Miles Mold.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: Smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků CZ.
3: How to say shaker in Chinese? 摇动器

Shaker, Rádio 1, Strašnická divočina, ahoj, Michal Pařízek, zdraví, přehoupli jsme se do druhé poloviny dnešního pořadu, Conjunto Media Luna, jejich Cumbia Córdoba a teď už DJ Helvio Fox, tanečku bude ještě hodně dneska.

Další zasloužilé jméno The Wolfgang Press, taky nová deska, Děci se rozjeli prostě. Nejvyšší čas přeřadit, dáme si celé EPčko DJ PST, asi se to tak čte, portugalsky P7 psáno. EPčko se jmenuje Funk Deluxe 6, Brazílie, paráda, Biofunk.

Z brazilských slamů rovnou na Slovensko, respektive vlastně spíš na pražskou Štvanici. Marilyn Manson, Cheap Fashion, taky vyšlo dneska. Tohle Kino, Rádio 1 Shaker, poslední blok.

Mastermind. Zavolal jsem na streaming, že kelesa z Prahy, všetkým zmizli peňaženky, neodpisuje na zprávy. To je daň za to, že si Mastermind. To je daň za to, že si Mastermind. Všetci prišli.

38 zraněných má na svědomí útočník z amerického Koloráda. 24-letý muž vtrhl na premiéru posledního dílu ságy o Batmanovi a začal pálit do...

Almighty Love. Together.

0: A jsme na konci, tohle byla další reminiscence, tentokrát dubová, Augustus Pablo and the Revolutioners. Dneska bylo těch vzpomínek v úraně, jak se to sešlo, ale vlastně ještě jedna před námi, i když tohle je tedy úplně nový track. Michelle, Bill, Chris a jedna Dylanovka, která mi jako hodně sedla. Mějte se krásně, za dva týdny zase ahoj, parádní večer.
1: Oh, my name, it is nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt? Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
8: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba. Silné písničky bez nostalgie. Meet Factory. 5. října. Force.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Vážení cestující, dokud jste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kája na všech pozitivních vibracích, ať už analogových, anebo digitálních. Právě teď začíná Reggae Club. A ten má pořadové číslo 1470, tak to by se snad mohlo i oslavovat. Chtěl bych oslavovat, ale minulý týden mě zarazila zpráva, že jeden z mých přátel, a sice jamajský umělec Lieutenant Stitchy, nebo King Stitchy, jak chcete, zemřel po těžké nemoci. Musím říct, že tak jako Lucky Dube byl první světovou reggae hvězdou, s kterou jsem se osobně potkal, tak Lieutenant Stitchy byl první jamajskou hvězdou, s kterou jsem se osobně potkal, a to přátelství nám vydrželo léta letoucí. Nakonec první společnou fotku máme z roku 1995 mimochodem. No a já vám alespoň částečně tohle z toho skvělýho člověka přiblížím jeho, já nevím, kolik jsem tady vybral, možná 10 písniček, a určitě na mých party se k němu budu vracet dál a dál. Nicméně jsem zavalen i spoustou novinek, například 30. září, což bylo ve středu, jestli se nepletu, vyšel remix písničky Money Tricky, na který uslyšíte třeba Vibes Kartla a Wildcat a spoustu dalších. Takže já vám přeju ničím nerušený poslech Reggae Clubu Rádia 1, a to ani ne mýma řečma mezi písničkama. Dneska to bude hodně o dancehallu, ale mám tam i hodně Vandrap Roots Reggae, dokonce myslím, že je tam jeden dub, takže se máte na co těšit. Listen to me.

No a tohle to už je další spolupráce. Single, který vyšel dneska, Boom Buddy a Akon Aidonaya Shaggy. To všechno v Reggae klubu Rádio.

No a teď už nás čeká docela odvážná věc. Salam Remix písničky Who the Cap Fit. To znamená Bob

Tenhle remix vyšel mimochodem 18. září. No, nevím, jestli to bylo jako účelný, ale každopádně nebylo to hrozný. A teď už se bohužel budeme věnovat tomu, že nás opustil leutenant Styčí. Můj kamarád Cleveland Lang umřel v pondělí, den před svýma 61. narozeninama. A my jsme se znali, přátelé, asi 31 let.

Tak tohle to byl, to ještě nechám dohrát. To byl jeden z prvních hitů Leutenanta Stitchyho, Dress to Impress, a tohle to už je jeho poslední single, který se jmenuje Girl.

Leutenant Stichy je typickým představitelem takového toho klasického dancehallu 80. a 90. let. Já jsem samozřejmě ho znal déle než on mě. My jsme se prvně potkali v roce 95 na festivalu Reggae Sunfest. Tam se mě vyptával, jaký znám jeho písničky, tak jsem mu vymenovával všechno a že je to z alba Governor. A tak jsme si nějak padli do voka. Ani vám neřeknu proč, protože to bylo to takový prostě milý setkání. Pak mě posílal singly v podstatě v době mýho CDčkovýho období, který trvalo já nevím, 25 let nebo 30 let, tak jediný singly, který jsem dostával vinylový z Jamajky, tak to byly právě od Styčího. Je zajímavý, že podobně jako Sophia George, jamajská zpěvačka, i Styčí začínal jako učitel. Jestli se dobře pamatuju, tak učil biologii. A je zajímavý, jak on přišel k tomu svému uměleckému jménu, protože on měl rád pomeranče a vůbec citrusové plody a tak se mu začalo říkat Kitší, ale pak mu vydali nějakou desku nebo singlík a chybně tam uvedla ta vydavatelská společnost jeho jméno s tím, že tam místo C napsali S a už mu to zůstalo. On pak třeba v roce 86 začal pracovat s Princem Jamim, což mu myslím pomohlo, protože o rok později vydal debutový album Great Ambition a hit Where Your Size byl hodně ve své době hodně velkým, myslím, že to bylo nějaký číslo jedna v jamajských hitparádách dokonce. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, který je dneska z větší části věnován vzpomínce na Leutenanta Styčího, který bohužel v pondělí zemřel den před svými 61. narozeninami.

Možná jste pochytili, že jako ty texty jsou takový spíš legrační, by se dalo říct, až jsou to takový příběhy vždycky. Má to nějakou pointu. Mně se líbilo, když jsem ho viděl na pódiu a to tam byl třeba, já nevím, Shabba Ranks a ten tam byl 10 minut a odešel z pódia, protože mu to fakt nešlo. Jo. I tam pouštěli jeho CDčko a on se nechytal ani na to CDčko. Pak tam přišel Styčí a byl tam 40 minut s tím, že zpíval jednu písničku a to já jsem v té době vůbec ještě nerozuměl anglicky, takže jsem toho moc nepochytal, ale úžasná byla ta atmosféra, on tam vždycky ze sebe vyhodil nějaký, já nevím, dvě verší a lidi, a že jich tam bylo asi 20 tisíc, tak zaspívali refrén, jo. A takhle to šlo furt do kolečka, taková ta písnička korálková, kde on navlíkal furt další a další věci a ty lidi se strašlivě smáli, takže to muselo být vtipný. Já jsem pochytával jenom tu atmosféru, protože, jak říkám, nerozuměl jsem tomu a ten člověk mě strašně okouzlil. Jako, on byl výborný nejen na pódiu, ale i jako normální člověk. Bend It Down je název další písničky.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád a dnešní vysílání věnuju vzpomínce na leutenanta Styčího, který bohužel v pondělí zemřel den před svými 61. narozeninami. No, je to mladý kluk, to byl prostě. Něco se stalo v roce 1997. Najednou mě Styčí zmizel ze zorného úhle a já jsem nevěděl, co se děje. Když jsem byl na Jamajce podruhý v roce 99, tak když mě ves tak říká z hlediště, tak říkám, hele, kde je Styčí, nějak se mi ztratil. A on říká, no, on se z něj stal křesťan a přestal dělat dancehall. To se stalo v srpnu 97, kdy on jel do Montego Bay na další Reggae Sunfest a tentokrát, myslím, byl 9. ročník a měl bouračku v autě, prostě odvezli ho do nemocnice, byl nějaký pořezaný, tam ho dali dohromady a on, přestože mu doktoři řekli, že by měl zůstat v nemocnici, tak je neposlechnul samozřejmě a jel na festival, kde vystoupil. A tam mu údajně nějaký chlapec věnoval Bibli a on si ji po vystoupení přečet nebo čet v hotelu a odklonil se od svých dancehallových písniček ke gospelu. No a stal se křesťanem. Nevím, jestli se to takhle může stát, já s tím zkušenosti nemám teda, ale vyvinulo se z toho něco, co pak on dělal dalších XY let, třeba 10, a pak se pozvolna vracel zpátky k dancehallu, no, protože zjistil asi, že ty gospely a ty náboženské písně zas tolik nevynášejí, nebo to bych, jako nechci ho schazovat samozřejmě, protože on to určitě myslel upřímně, jak si ho pamatuju. Ale musím říct, že to nebyl úplně můj šálek kávy. Tak teď si dáme jednu takovou písničku, abyste si o něm udělali obrázek, co dělal v tom období mezi lety, řekněme, 97 až 2008 třeba.

to bych řekl, že tahle písnička byla jedna z těch lepších, ale ten text a vůbec ty texty toho jeho křesťanského období. Já mám radši tuhle.

Jak je vokální výkon roku na Caribbean Gospel Music Merlin Awards. V roce 2012 dokonce dostal čestný doktorát na Cornerstone Christian University na Floridě. No a tak různě všelijak v roce 2016 tady vidím, byl uveden do síně slávy reggae gospelové hudby. No a snad jako to, co je pro mě důležitý, že v roce 2001 byl oceněn v národních cenách nebo v národních vyznamenáních, státní vyznamenání dostal jamajský u příležitosti 59. výročí nezávislosti Jamajky. A to si myslím, že si opravdu zasloužil. No a jdeme dál. Já tady mám spoustu těch jeho písniček a pouštěl bych vám to klidně celou noc, ale zase, aby jsme trošku vydrželi. Ještě furt se vracím zpátky do těch 90. let, který považuji za jako období jeho nejlepších dancehallových písniček. Mimochodem, on pak, řekněme, v tom novém tisíciletí, nebo respektive v těch 10. letech a později se vrátil k tomu dancehallu, ale furt tam promítal to křesťanství, zatímco Rastafariáni zvou Jah a Rastafari a dancehallisti bomboklát a nutí lidi, tak aby to opakovali, tak Lieutenant Stitchy nutil lidi, aby opakovali, že Kristus je nejlepší a největší a tak všelijak podobně. To musím říct, že jsem s tím nebyl úplně jako stotožněnej, ale člověk má těch kamarádů relativně málo, tak jsem si ho nějak zvyknul. Dobře, jdeme dál.

Leutenant Styčí utrpěl mrtvici před 2 lety a od té doby to s ním bylo docela jako špatný, že moc nechodil a s tím zpěvem už to taky nebylo to nejlepší, ale pořád jako měl chuť žít, no. A pokud si někdo z vás ještě pamatuje naše parties v klubu Swamp, podle kterého se vlastně taky jmenujeme Swamp Safari, tak Leutenant Styčí patřil k umělcům, kteří zazněli opravdu snad každý čtvrtek na té naší akci. Pull up!

Tak to byla písnička, která byla věnována legendárnímu, to je to správné slovo, jamajskému tanečníkovi Laba Labovi, který byl jedním z průkopníků dancehallového tancování na Jamajce. Jsem chtěl říct, jo, že ve čtvrtek odvezli styčího do nemocnice, dávali mu transfuze, on měl něco z krví typu anémie, dokonce jeho manželka dala výzvu, aby lidi šli darovat krev, protože nevím přesně teda, jakou měl skupinu, ale asi se jí nedostávalo. A říkali, že jen co se dá dohromady, tak zas bude doma a bude to lepší. Ty poslední dva roky ho spousta lidí podporovalo, no já taky trošku, ale tak přece jenom ty české koruny nemají takovou váhu, že jo. A tak já vám radši pustím písničku, nebo se tady do toho nějakým způsobem zamotám, což nechci.

No a je tady pozitivně vibrační kulturní servis, který pro vás Reggae Klub Rádia 1 připravuje společně s portálem Reggae.cz. No a jedeme hnedka na zítřek, protože dneska tu mám jenom Reggae Klub, který pokud mě slyšíte, tak právě posloucháte. Zítra proběhne v klubu Žižkov Šiška, což je úplně na začátku Husitský ulice, když pojedete od Bulhara, tak je to vlevo. A akce Remember Raga s pořadovým číslem 2 obnáší kapelu Swampy Daisy, Daka a Selektora Boldrika, takže to bude hodně zajímavá akce a už začíná už 7 hodin večer. Takže to myslím, stojí za to tam vyrazit. Příští týden, co tam máme? Jo, a ještě zítra, ale to je pozor, začátek až ve 23 hodin a DJ Ama hraje taky na Žižkově, ale kousek výš v ulici, která se jmenuje Prokopová. Adresa je Prokopová 18 a tam bude hrát v klubu Our Place reggae, bashman, soca, afrobeat, hip-hop a R&B. To všechno začne v 11 hodin večer a pojede se až do rána a DJ Ama, to je vždycky záruka kvality. No a dostáváme se do čtvrtka 8. a to znamená, že vystoupí v Lucerna Music Baru Dub Pistols, kterým budou supportovat Zoo Blasters, takže to bude, myslím, docela příjemný zážitek a nejen Pražáci to zažijí, ale zažijí to i Ostraváci a jestli se nepletu, tak to bude v neděli 11. října v klubu Barák. A jedeme dál. 15. proběhne v Krosu akce Živelná noc a tam mimo jiný vystoupí i Meteleska a ve čtvrtek taktéž 15. Reggae Thursdays a dámy Dasha Faya a Sativa ve Funk Station a Gallery, kteráž to je v Praze 10 ve Vršovicích a adresa je Petrohradská 3. Co tady vidím dál? No a jsme v pátek 16. a zase v Ostravě. Tam teda budou mít narváno tentokrát Garáž Klub a 16. tam vystoupí konečně Polemici, který museli změnit termín kvůli nemoci, jestli se nepletu, tak 16. října Garáž Klub v Ostravě. A pro Pražánky, myslím, bude jednodušší si zajít do Malostranské besedy, ovšem tentokrát na půdu, což je takový prostor, kam se vejde maximálně 100 lidí a tam vystoupí zpěvák Donovan Kinjay a spolu s ním The Buzz Foundation a ještě DJové, takže to bude stát určitě taky za to a já se podívám, jestli k tomu nemám ještě nějaký jiný informace a nemám. Takže doporučuji, pokud máte rádi takovýto old school reggae, ska a podobný styly, tak to je akce přímo pro vás. Stejně tak jako například The Slackers, Greens Motrol a Rude Boy Rhythm, který budou slavit 30. narozeniny na Sedmičce na Strahově, nakonec kde jinde, a to všechno v sobotu 24. října v 7 hodin večer. A ve čtvrtek, je to možný? No jo, je. Ve čtvrtek 19. listopadu tady vidím Uragan Andrew Reggae Orthodox a Succulent Sound v klubu 007 na Strahově. A to je zatím všechno. Nějak těch akcí, oni budou, ale teďka, jak já jsem byl na dovolení a tak všelijak podobně, tak více jich ke mně zatím nedostalo a ke kolegům, jak tak koukám, taky ne. Ale sledujte Reggae.cz buď na webu, anebo, nebo na Facebooku, tak
tam budou všechny aktuality zcela jistě. No a teď už budeme pokračovat v programu a ještě to bude jeden dancehall, i když možná to bude trošku divočejší. Vibes Cartel, Orange Hill, ZBS, Young Alpha a to všechno v ZBSově remixu nebo club mixu písničky Pond Time Again. A já jsem DJ Kaja a mám vás rád a vy posloucháte Reggae Club Rádia 1.

alba Strictly Good Vibes Volume 1 od Black Hero vám pouštím písničku Strictly Good Vibes v remixu. Mellow Mood, Forlock, KG Man, Lion D a další.

No a teď nás čeká libůstka, která se jmenuje Rice, v podání Mango Rice a Dub FX. Věc, která vyšla 30. září, to znamená ve středu. Já jsem bohužel Dub FX neviděl v Crossu, tak si ho aspoň poslechneme.

Nějak mě chybí ženský prvek v dnešním reggae klubu, tak to se pokusím vynahradit singlem Vulnerability od Senshi, věc, která vyšla 25. září, kdyby vás to zajímalo. Posloucháte Reggae Klub Rádia 1 a tracklist dnešního vysílání najdete

Tak to byli pánové Richie Spice a Mr. G neboli Goofy. A teď už nás čeká ten na úvod reggae klubu avizovaný dub Beta Dubbing a G Conquera, Mighty Diamonds, Uroy a Steely and Cleavey.

poupé. Jo, co se dá udělat z Marleyho hitu Keep on Moving? G. Conquera, Mighty Diamonds, Uroy, to bylo všechno na samplech, který jste slyšeli, a Steely and Clevy přidali tu muzikální část. A tohle z toho je Josie Wales a skladba s názvem Heavenly Father.

Dohrál nám nejnovější single veterána Josie Walese a teď už nás čeká písnička, to byste možná nečekali. Now That We Found Love a Third World, což je skladba tuším z roku 1979. Ovšem dočkala se remixu od Erika Capra a vyšlo to 25. září.

No tak ten originál sám o sobě, myslím, je hodně taneční. Tohle z tomu trošku přidalo, řekněme, nějaký rytmus, ale čekal bych, že tohle to vyjde třeba na začátku července, k čemu je to na konci září, takovýhle letní diskotékový hit, no to každý svého štěstí strůjce. No a teď si dáme skladbu opět na rytmu Think Twice a tentokrát je to skladba s názvem Stay Away a zpívá nám Turbulence.

No už zase vidím, že nezahraju všechny písničky, na který jsem si na dnešek připravil, tak si hold budete muset počkat 14 dní. Kdy to bude zase jedno z mých v úvozovkách úžasných vysílání, protože vám budu vysílat z lázeňského pokoje, kde se budou snažit něco udělat s mojí nohou, abych chodil bez berlí. Tak jdeme dál.

The Chosen Ones a Kasmis a Chuck Fenda dohromady na singlu, který vyšel 18. září, jestli se nepletu, a nepletu se.

Jsem zvědavý, jestli ještě někdy uslyšíme jméno NJJ, tedy to, co Usain Bolt uvádí. Ale tohle už je single Butterflies od Bužu Bentna.

No a ještě jeden dámský hlas, neboli Lila Ajke a

No je tady poslední písnička, teď už včerejšího reggae klubu, Marlon Asher, neboli Ganja Fama, Taurus Riley a Capleton ve skladbě, která se jmenuje Diamonds and Gold.

Dá. To je konec, přátelé, tedy alespoň co se v uvozovkách svátečního vydání Reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem 1470 týká. Já jsem rád, že jsem se mohl rozloučit s poručíkem Styčím, alespoň takhle na dálku, jeho písničkami, a snad se vám líbily i ty novinky, které jsem vám pouštěl. No a já se s váma těším na slyšenou zase za 14 dní a za měsíc. A obě dvě ta vysílání budou z Jáchymova, takže možná budu i zářit, protože se tam budu dávat dohromady, abych pak mohl běhat jako srnka. Všichni mě říkají, že to prej půjde, tak já s tomu věřím opravdu. Mějte se, jak nejlíp umíte, všechny vás zdraví DJK, který vám zároveň přeje krásný víkend i všechny následující dny. One love! A pokud vás to zajímá, tak tracklist je na webu Rádia 1 a odkaz na něj je i ve facebookové události dnešního vysílání.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne.
0: Nula.
1: Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

Rádio 1. Život v Plzni.

Zkouší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.